chudí, ale svobodní. Ve stínu chladných skal stařec tiše vzliká, život mu hodně vzal.

ale svobodní. Chudí, ale svobodní. Ve stínu chladných skal stovky srdcí buší.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

nedá si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná,

nedám si vzít. Jen starý ten kříž, čník neby stále, přečkal bouře i válek čas. Svědectví o tom, kdo podoben skále, miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát. Vemte mi pero a budu hrát. Vemte mi všechno a budu snít. Ale mou víru

každý den přemýšlíš o tom, kdo jsi. Každé ráno, když svítá, svítá a nevíš, kam se zařadit máš.

každý den před ním žij život svůj. Každé ráno, když svítá, svítá, svěř mu svou mysl.

krásne voní les. Na stráni kvete bílý řez. A ja, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.